0: V rádiu Litera doznelo pásmo o legendárnom športovom reportérovi Slovenského rozhlasu Gabovi Zelenajovi. Pre rozhlas pripravil Stanislav Dudka. Účinkovali Gabo Zelenaj, Stanislav Dudka, Juraj Benčík, Jozef Adamec, František Chmelár a Ľubomír Solček. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Augusta 1942 sa ukončil život filozofky a karmelitánky Edity Steinovej. My si ju v rádiu Litera pripomenieme v osobitnej rozhlasovej minidráme Svätá Edita Steinová. Pre rozhlas napísal Michal Kováč Adamov a upravil Martin Šenc.
2: Slovenský rozhlas uvádza minidrámu Miša Kováča Adamova Svätá Edita Steinová. Pre rozhlas ju upravil Martin Šenc.
3: Es ist die letzte territoriale Forderung, die in Europa zu stellen habe.

V rádiu Litera doznela rozhlasová hra Zajace. Autor Zurab Kandelaki. Preklad Olga Duhanová. Dramaturgia Milan Frolo. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Rašev a Dana Košická. Zvuk Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1990.

poslední, na co bych se tě zeptal, než definitivně zmizíš. Poslední, co bych řekl před posledním usnutím. Poslední, co bych chtěl vidět ve snu, na ostrově Madagaskar, když zrovna kolem proletí motýl. Poslední, co bych chtěl vykonat, kdybych mohl ještě něco vykonat. Poslední, co bych zvolal z vrcholku stříbřitý hory, zmrzlej a bez šance se vrátit. Úplně nejposlednější ze všech posledních chvilek, než nás zasypou obrovský legový meteority. Nic takovýho nemám rozmyšlenýho.

Nejspíš bych si tě jenom představoval a doufal bych, že se to v nějaký jakýkoliv formě bude opakovat. Že už se to opakuje, že nejdem rozdělit.

V rádiu Litera doznelo pásmo o legendárnom športovom reportérovi Slovenského rozhlasu Gabovi Zelenajovi. Pre rozhlas pripravil Stanislav Dudka. Účinkovali Gabo Zelenaj, Stanislav Dudka, Juraj Benčík, Jozef Adamec, František Chmelár a Ľubomír Solček. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.

0: zajac sa znovu napil. A začal sa chvastať, že raz znásilnil vlka. A tak, poznáte, nie? Nie? Tak poď sem, Štefán, pošetkám ti to do ucha, predá mnou radšej, no. A zapamätaj si, zajac vždy dodrží slovo. Je pánom svojho slova. Zajac nikdy netára do vetra.
1: Bože môj, ako vyzerá zajac?

V rádiu Litera doznela rozhlasová hra Zajace. Autor Zurab Kandelaki. Preklad Olga Duhanová. Dramaturgia Milan Frolo. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Rašev a Dana Košická. Zvuk Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.